zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: In the application Radio.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, za chvíli 7:00 a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušil v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21. hodiny program pokračoval. Chvílemi různě intenzivně pršelo a mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Požáru města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snažili dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně 3 zranění, napsala agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. A pojďme také na sport. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stran se prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Kryt Folimanka se dnes otevře veřejnosti, a to od 9. do 15. hodiny. Jedná se v současné době o největší podzemní stavbu na území Prahy 2. Je udržovaný, osvětlený a v případě potřeby dokonce i plně funkční. Vstup je zdarma, bez rezervace, a návštěvy jsou vhodné také pro děti a seniory. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Dnešní teploty mezi 23 až 28, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů Celsia.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Víkend
8: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Dobré ráno.
5: Krásné ráno.
10: Šváme Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože startuje víkend z éteru Hitrádia. Jsme tady s vámi, pozitivní nálada, energie, trošku ulavela, ale ono se to spraví. Každopádně dárečky, skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát. A nevím jak vy, ale já jsem strašně ráda, že venku je dneska takhle. Tak dejte vědět, kdo vstáváte s námi, a já vám posílám třeba Evu Farnou a Měl jsi mě vůbec rád. Dobré ráno.
8: Hit Radio City.

0: dobré ráno. Chodí nám tady spousty zpráv, děkujeme, klidně pište dál, kdo vstáváte s námi, co pak děláte, jestli jdete do roboty, pracujete, nejste v tom sami, na to nezapomeňte, a nebo třeba někdo z vás jde teprve spinkat pro pařené noci, pro tančené střevíce a tak podobně. Tak každopádně my tady máme troška sobotního stresu pro školáky, protože čtvrtina prázdnin je bohužel za námi. Třetina z nás prý už má dokonce dovču za sebou a často prý ale jezdíme jen na týdenní, což je podle expertů málo, tak prosím vás, já nejezdím na žádnou, ještě jsem nebyla, ale nebyla jsem strašně dlouho někde, že bych vyloženě řekla, hele, mám dovolenou, protože leto je pro mě pracovní sezóna, Vánoce ještě horší, takže jo, já nemám prostě čas na dovolenou. Ale když chci, tak si ten čas udělám. Každopádně ideálně jsou prý 3 týdny. První se vzpamatováváme, teprve pak relaxujeme, 3 týdny volna. Představte si, jak pak tu práci doháníte. Katastrofa.
1: Ne, já jsem to chtěl říct, my jsme byli jednou na 3 týdny před 2 lety a na mě je to teda dlouhý už, jo? Už jako ano, zvykáš si tohle, ale potom ten návrat do té reality, jako když seš na nějakým fakt hezkým místě,
0: ano,
1: tak se ti může stát, že tě prostě ten normální život jako přestane bavit a řekneš si, já takhle žít vlastně nechci, já chci na dovolenou, takže 3 týdny jsou za mě moc, za mě je ideálně, aspoň za mě, takových 9 až 10 dní někde jako u moře.
0: Hele, mě se třeba osvědčilo, že mě někdy tak jako přeskočí koule v hlavě, jak se říká, kolečko, sednu do auta a jedu na své oblíbené místo na Portorož, třeba jenom na 3 dny k moři. To je ve Slovinsku, máš to kousek do Itálie, do Chorvatska, je to tam nádherný. A vlastně je to super, pak ta cesta domů teda je trošku náročnější.
1: Právě.
0: Ale miluju to, takže dejte klidně vědět, jak to máte vy, my vám budeme hrát další skvělou ranní muziku. Co třeba tahle nakopávačka, The First Time, Damiano David, anebo taky Slunce zabalené do 3 minut, Super High a Nínka, hezké dobré ranko.

0: Slunce zabalené do 3 minut, super high Anika, following the sun. S vámi Hit Radio, 2 minutky po 7:15, krásné dobré ráno. Sobota 18.17. To jsem neřekla.
1: Aspoň my jsme byli mladší všichni, kdyby třeba měl takhle rok 18 měsíců. Tak bychom mohli přepočítat, kolik by nám bylo ve skutečnosti, že?
0: To jsem neřekla, je ráno. Pak jsem řekla 18.17.
1: Ano.
0: Samozřejmě jsem myslela 18. července. Vem to za mě, já nemůžu mluvit.
1: Já přemýšlím vždycky to, víš, že bychom dělali nějaký testy při vstupu do zaměstnání, jestli právě třeba nebereš přece jenom trošku ty drogy, že? Po ránu.
0: No, až se mi z toho zamotal jazyk, každopádně přátelé, aspoň vidíte, že to opět všechno jede živě. Je 18. červenec, ne 18. 17. prosím vás, a chtěla jsem si tak jako připomenout, čím je dnešní den významný, takže... Skvělý herec Vin Diesel, 59 let, dneska, happy birthday, přejeme. A aby toho nebylo málo, tak den zmrzliny. Takhle tu rozhodně patří, my jsme tady nedávno probírali, která je vlastně ta nejlepší, a taky je den obětí vašich dětí. Tak prosím vás, obejměte je dneska. A Fildo, ty jsi taky takový moje dítě, já tě jdu taky obejmout.
1: Tak jo.
2: Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn. Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Your Fire. Hezké dobré ráno, 7:58. Máme tady ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hejno komáru znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hvězdem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Nebudou ale ledajaké, půjde o originální karvinské oplatky, vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidé si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových lázeňských oplatkách. Kvůli vlnám veder zavádí v jinak velmi formálním Japonsku opatření. Například státní úředníci mohou do práce chodit v kraťasech místo obleku. Teploty v Japonsku budou v nejbližších dnech stoupat až ke 40 stupňům a v noci teploty budou klesat jen lehce pod 30 stupňů Celsia. Tak ještě, že do rády a můžeme, jak chceme.
0: To je pravda. Teď už Anastasia, Let Outside Alone. A ty si převleč

0: tak všechno mám.
1: Blízko poetika, taky Leáš s Filipem, co chtěla říct Davidem, nevím proč. Každopádně hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv, píše nám tady Ivča, krásné ráno, tak dnes naposled do práce před 14 denní dovolenou přijedu domů a rovnou směr Lago di Garda, už se nemůžu dočkat, přeji vám krásný den Ivča. Nebo tady Jirka, ahoj Lonko, zítra letím na Dovču na 14 dní odpočinouci, ale máte pravdu, ten návrat bude docela síla.
2: Ale 14 dní ještě takový ten zlatý střed, bych řekl, pokud tady neletíte Asie, Amerika, to jsme se bavili, tam to nemá cenu, že jo, jet na týden, je to drahý všechno. No tak užívejte dovolenou, 14 dní, to je pořádná porce, rozložte si to, jo, první se rozkoukejte, pak to pořádně rozjeďte a na závěr zase trošku zvolněte, ať máte návrat bez problému.
1: Doktor Filip Lejček.
2: Přesně.
1: Lady Gaga, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebo The Sound of Silence. Ten song máte rádi, počkejte si na to.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Již od příštího roku by měly skončit školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Úhyn ryb na Břeclavsku kvůli nedostatku kyslíku zdaleka nebere konce. Zatímco se v předešlých dnech podařilo odvrátit větší úhyny v kritickém místě v Dyji u jezu v Bulharech, nově se objevily leklé ryby v dalších ramenech řeky, a to ve Staré Dyji a také Zámecké Dyji, která protéká u Lednického zámku. Rybáři vyzbírali 1,5 tuny ryb. Celkově nazbírané množství za poslední dny tak nejspíš přesáhne 5 tun. A pojďme také na sport. Česká výprava slaví na evropském šampionátu do 17 let v italském Rieti první medaili a hned zlatou. Postaral se o ní 16-letý kladivář Josef Pazdera, který v finále naprosto dominoval. Vyhrál by hned z 5 ze svých 6 pokusů, jeho nejdelší měřil 79,07 metru. Tím vylepšil letošní nejlepší světový dorostenecký výkon a zároveň překonal český rekord této kategorie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Zoo Praha dnes slaví Světový den hadů a během celého dne probíhají komentovaná setkání u vybraných druhů. Dozvíme se zajímavosti ze života plazů a máme možnost poznat i jejich skutečnou roli v přírodě. Program začíná v 10 u Anakond. Informační a herní stanoviště pro děti je v rezervaci Bororo. Z Prahy Lucie Daňková.
6: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přeháňky. Teploty různé, většinou kolem 28 stupňů odpoledne na jihovýchodě Moravy až kolem 30 stupňů Celsia.
7: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
8: Víkend
7: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné dobré ráno.
4: Krásné ráno.
9: Víkend, sobota, 18. červenec. Přátelé, kamarádi, já bych potřebovala tady rozlousknout jeden takový nešvar, protože my jsme tady s Filipem měli takovou malou hádku. Jestli jste pejskaři anebo kočkaři?
4: To je debata, ale přátelé, pozor na to, protože tady se můžou jako rozvířit velké hádky.
9: My jsme se fakt pohádali, protože já jsem za ty pejsky a Filda je za ty kočičky. On má doma kočičku Justinku, já mám doma pejska Chloe, měla jsem celý život psy, tak prosím vás, dejte nám vědět, co doma mají naši posluchači na 777937777 a my posíláme skvělou muziku. Ed Sheeran.
7: Hit Radio City.

0: In My Head, Hit Radio s vámi 11 minut po 8. Hezký dobrý den. S vámi Lea a Filip. Řešíme tady téma kočky a psy. Jak je to u vás doma? Jak to mají naši posluchači? Protože my jsme tady s Filipem měli mimo éter takovou malou hádku. Já jsem pejskař, Filip je kočičkář. Kočičář.
1: Ale já mám jako takhle. Já bych se přiznal, že já mám rád i pejsky, ale ty moc kočičky nemusíš, si říkala. Prostě ne. Nějak to chování ti nesedí. Ne. Takže abych se trošku ospravedlnil, já mám rád i pejsky, ale máme doma kočičku, no tak musím bojovat za to, co máme doma, že jo? To by bylo proti přírodě potom.
0: Ale jak to tak vypadá? Jak to tak vypadá, tak naši posluchači jsou spíš kočičkoví.
1: No, vidíš to.
0: Píše tady Libor, ahoj, my měli doma vždycky kočičky, ale před 2 lety jsme si pořídili Fenku, zlaťáka a jsou teď kámoši všichni dohromady, což je skvělý. I vlastně moje kamarádka má doma 3 kočky a 1 psa. Což je krásný, když jako takhle
1: musí
0: si sednou.
1: Bejt opravdu dlouho, protože naše kočička třeba, když veme kamarád k nám psa, tak to nejde. Prostě ji musím zavřít.
0: Tady dokonce jedna posluchačka napsala, že měli 23 koček doma. Ahojky, jako malá holka jsem byla kočičí máma. Měla jsem kočku pikinku, nebo pikinu, a to bylo... Byla jak jabloň, pořád koťata, taky jsem měla 23 koček, pak si taťka pořídil norníka, začali jsme jezdit po závodech a stal se ze mě pejskař. Takže i 23 kočiček, nebo tady Martina píše, ahoj, u nás kočičky, vždycky jenom kočičky a vždycky budou kočičky.
1: No, vidíš to.
0: Ty jsi taky kočička. Každopádně, děkujeme za vaše zprávy, já prostě jsem pejskař, vždycky pejskař budu, já koťátka mám ráda, ale pak jak to prostě vyroste, já jsem kočkám nikdy nepřišla asi na chuť, ale respektuje samozřejmě. Moje ségra má doma kočku, babička měla x koček a tak podobně. Tak prostě ať je to, jak je to, ta láska ke zvířatům je stejně neměná a je krásná.
1: Ale ten verdikt ještě, jo. Vítězí máme... kočky!
0: Ne, teď tady máme kočičku. Kateřinu Marii Tichou a její plamen. To je kočička.

0: Tak co, přátelé, kamarádi, dobré ráno. Jen si dejte, nestyďte se. Řeč je o kávě, která údajně prodlužuje život. Je to prostě definitivní, oficiální, potvrdili to, no tamti, však víte.
1: Vědci.
0: Co furt něco potvrzují, ale vážně. Jak jde o kofein, žerty stranou. Blahodárný vliv na délku lidského života mají podle dvou nejnovějších studií 2 až 3 šálky kávy denně. To já potvrdit nemůžu, ale můj šéf určitě jistě může, protože já nejsem kafař, já jsem čajíčkář. Každopádně on třeba nemít svá 2, 3, 4 uklidňující šálky do 9 hodin dopoledne, tak je spousta mých kolegů dávno po smrti.

0: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Dva muži v Americe zažalovali nemocnici poté, co si udělali komerční DNA testy. Ty totiž odhalily šokující pravdu. V porodnici je před 38 lety při narození prohodili. Oba tak prožili celý svůj dosavadní život v cizích rodinách a svědomím, že biologicky patří úplně někam jinam. Japonská železniční společnost musela vydat oficiální a velmi hlubokou omluvu. Jeden z jejich rychlovlaků Shinkansen totiž ze stanice odjel o celých 20 sekund dříve, než udával jízdní řád. Podle vedení drah jde o nepřijatelné selhání, které mohlo cestujícím způsobit obrovský stres. A jedna rodina zažila šok při ubytování v pronajatém domě přes aplikaci Airbnb. Při prohlídce obýváku totiž na zdi objevili zarámovanou fotografii. Na tom by nebylo úplně nic divného, kdyby na ní nebyli oni sami z minulé dovolené. Majitel domu fotku stáhl z jejich sociálních sítí a použil ji jako dekoraci. Tak co tomu říkáš, Leo, že bys přijela na dovolenou, jo, Airbnb, nebo to je jedno, a teď na zdi tvoje fotka prostě s přítelem z minulý dovolený.
2: To je jak z nějakého hororu, protože já jsem milovnice hororu a už bych se jenom jako bála, jestli tam někde nejsou skrytý kamery a tak podobně, ale je to hodně creepy, jak se říká.
1: Hlavně jako jaká je pravděpodobnost, víš, jakože zrovna ta tvoje fotka ještě v zahraničí
2: někde. Jednaku milionu milionů.
1: Ale my naštěstí nejsme ani jeden hezký, takže naše fotky na zeď si určitě v ubytování dávat nebudou.
2: Ale prosím vás, pokud můžete, tak nás hlavně poslouchejte. Hezké ráno.

0: Dobré. Podle jedné tuzemské pojišťovny je pro Čechy nejdůležitější rodina, zdraví a domov. Peníze a kariéra nezvítězily, takže můžeme zvesela konstatovat, že je to tu vlastně všechno v pořádku. Pokud už teda nejsme tak daleko, že naší rodinou jsou samotní kolegové a práce je naším životním partnerem, což už i takové případy ve svém životě znám.
1: Jak já říkám často, zajímaly by mě ty výzkumy, kde se to bere. Všude okolo, kde to znám, tak kariéra a peníze jsou vždycky na prvním místě. I když třeba často říkají, že to je rodina, tak stejně radši vezmou ten kšeft, než být víkend s rodinou, protože by jim ušel ten zisk, že?
0: Hele, bohužel já taky spadám do té kategorie, já to přiznám a prásknu, že když ti přijde opravdu nečekaný kšeft, tak prostě ho vezmeš a řekneš si, vynahradíme si to s tou rodinou. Ale pak jsou situace, kdy si občas řeknu, ty brďo, ty vzpomínky nám nikdy nikdo nevezme a rosteme, čas je neúprosný, život máme jenom jeden, vidím to na svém synovi, před chvilkou jsem ho chovala a dneska je mu 15. Takže už jsem pár takových věcí přehodnotila a dokážu říct práci i ne.
1: Mám to stejně, takže tady jsme vlastně 1-2, tak mě zajímá, kde jste ten výzkum vzal. Dejte nám, přátelé, schválně vy vědět, jestli dáváte přednost kariéře a práci anebo rodině. Ale prosím vás, nelžete, řekněte to upřímně. My to máme trošku i jiný tím, že děláme na IČO. A za každou tu práci dostaneme nějaký ten.
0: Ono to jde skloubit dohromady, ale musíte si to trošku tak jako poskládat.
2: Two.

0: Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, minuta po deváté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidi, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, se 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech špatná. 7 řeckých ostrovů v Egejském moři bojuje s enormním suchem. Zatímco teploty stoupají, zásoby vody se kvůli nízkým srážkám v posledních letech tenčí. To představuje problém nejen pro turisty, ale zejména pro místní zemědělce, z nichž někteří ani neplánují novou výsadbu. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes před posledním utkáním mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před 4 lety. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie o teprve 2. v historii. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Začíná oprava tramvajové tratě na Národní a ve Spálené ulici. Důvodem je výměna opotřebených kolejových oblouků. Omezení potrvá do pondělí 10. srpna, a to v úseku Újezd Lazarská. Omezení se dotýká hned několika tramvajových linek. Zavedeny budou náhradní 32 a 39. Z metropole Luci Daňková.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Dnes bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti, a co se týče maxima, tak to se dnes bude pohybovat až ke 30 stupňům Celsia.
6: A jak to vypadá s počasím výhledově dál?
3: Výhledově dál, to je tak, když se vás zeptá, nemáte to připravený, ale já se podívám do chytrého telefonu. Žádné tropy nečekejme, v průběhu týdne hodně srážek a teploty, to kolem 22 stupňů.
2: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
6: Hezké dobré sobotní dopoledne, 18. červenec, Hit Radio jede v plném proudu, skvělá muzika, teď budou i dárečky. Protože pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme něco buď pro dámy, anebo i pro pány v hodnotě 5000 korun. Dostanete voucher. Tak na co? A to si počkejte. Jo? Teď už muzika.
2: Hit Radio City.

0: Krištof, půlnoční hřích, Dominik Haladžia, Hit Radio s vámi. Hezký dobrý den. Sobota dopoledne a máme tady další důkaz, že Češi jsou ochotni si stěžovat na všechno. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriózní stížnosti na Čechů. Takže, poslouchejte. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk.
1: Jo?
0: Jdeme dál. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. A další. Jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to opravdu může stát. Lidičky, já nás fakt miluju. Nejsme roztomilí až k sežrání. Pojďme k muzice. Martin Garrix Bon, teď už Dasha Austin. Prosím vás, to fakt někdo tohle řekl a stěžoval si? Ne, nevěřím.

0: dopoledne, tak co? Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Dneska tam máme voucher na hýčkání v hodnotě 5000 korun na kosmetické ošetření, ať už pro vás nebo vaši drahou polovičku. To záleží na vás, komu to budete věnovat. Takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lukáš Soliter, 9:30 je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, tady Regina, dobrý den.
0: Regino, ahoj, odkud voláme?
1: Voláme z Dolního Benešova za Břehu.
0: Z Dolního Benešova odkud?
1: No, Dolní Benešov u Hlučína.
0: Jo, u Hlučína, slyšíme trošku ten přízvuk, zdravíme na Moravu. Každopádně prozrať nám tvoje plány na dnešní den, víkend před námi, neděle, volníčko nebo nějaká dovča?
1: No, dovča příští týden.
0: A kam jedeme?
1: Do Besky.
0: To je teda opravdu daleko.
1: No, ale my máme rádi prostě Čechy. Beskydy
0: jsou krásné. Sama jsem tam žila nějakou chvilku, takže jsou nádherné. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má narozeniny.
1: No, zrovna já dneska.
0: Ne, ne, opravdu. Ano, na věk se neptáme, ano. Protože my mládneme od 35, že jo? Se ta hranice dává dolů, ne nahoru. Tak prozraď nám, bude dneska nějaká oslava?
1: Malinká. S rodinou.
0: S rodinkou. Máš tam někoho kolem sebe?
1: Nemám právě vůbec nikoho.
0: Jak to?
1: No, oni přijdou až odpoledne.
0: A jak tě napadlo zavolat na Hitrádio a zkusit štěstí v narozeninové ruletě?
1: Protože vás poslouchám, tady chystám oběd, budu chystat ještě nějaké dobroty.
0: Já miluju ten moravský přízvuk. Regino, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s dnešním datumem, kdy máš narozeniny, a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ti ho pošleme a popřejeme, tak jsem to otočila trošku. A jenom pozor, upozorním, že nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to.
1: No, zkusíme.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Mariah Carey, Without You. Taková romantická píseň. Chceme nebo jdeme dál?
1: Ale může být.
0: Fakt?
1: Mám, jo.
0: Nejsi zvědavá, co je tam dál?
1: Tak jo, tak jdem dál, budem soutěžit.
0: Dobře, tak roztáčíme kolo narozeninové rulety po druhé, ale já nechci nikoho ovlivňovat.
2: Chudák Mariah teda.
0: Tak Mariah zamáváme a jdeme točit. YouTube, with or without you.
1: No.
0: No.
1: A tak do třetice.
0: Dobře, roztáčím právě teď. Britney Spears. Tak asi nejlepší byli ti YouTube, že? Nebo Mariah Carey?
1: No, možná právě to prostřední, ano.
0: Tak uděláme výjimku všech výjimek, Filipe.
2: Já jsem to teď chtěl říct, že ta Britney Spears byla přece jenom fajn, ale tady k naší milé posluchačce se mi ta Britney tolik jako nehodí, ale YouTube, tak rozumíš, jak tomu vaření prostě.
0: Že jo, a
2: nevím,
0: ještě
2: co tam teda
0: s tebou
2: děláte.
0: Nebo bez tebe, to znamená with or without tak, you, takže
2: to se bude hodit. Tak uděláme dneska světlou výjimku. Poprvé v historii, co jsem tady za 2,5 roku, Lea, dá skladbu, která vlastně už neměla jít zvolit, takže si toho važte.
1: No,
0: ne, je to takový narozeninový dárek pro tebe od nás, protože pravidla jsou někdy od toho, abychom je porušili. Tak já ho porušuju právě dnes, protože ty YouTube si myslím, že jsou pro tebe takový nejideálnější a my ti ze srdce přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je to nejdůležitější pro tebe, tvoji rodinu, pro všechny kolem tebe a hlavně si ten dnešní narozeninový den pořádně užij.
1: Děkuju moc.
2: Já přeju ještě jako vždycky hodně úsměvu a hlavně dobré nálady, protože to je takové naše kredo tady na Hitrádiu, kterým se řídíme i tady my dva z Leo, když je nám prostě jako nic moc, tak si to snažíme prostě přelstít dobrou náladou. No.
0: A takže jsme rádi, že máme takový
2: všechno
0: posluchače.
2: Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, protože přát sám sobě, to je přece jenom zvláštní, tak jsme to dneska udělali za vás.
0: Regino, prosím tě, není to ale všechno, protože my tady samozřejmě máme partnera, firma na zážitky, můžeš se podívat podívat na web firma na zážitky.cz nebo i naši posluchači. A myslím si, že ten dárek se ti bude líbit a budeš si hold muset udělat výlet do Prahy. No, sednout hezky na pendolino, šup a jedeme směr Praha, protože ty se necháš hýčkat na Petra Klinik v hodnotě 5000 korun. Dostáváš voucher na všechny procedury, které tam jsou, můžeš si vybrat cokoliv, nabízejí opravdu širokou škálu, všeho chuť, můžeš to i někomu věnovat, pokud budeš chtít, ale myslím si, že by sis mohla dopřát i takovou tu sebelásku, jak se říká, to hýčkání nikdy není dost. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. A samozřejmě song U2 With or Without You posíláme pro tebe, celou tvoji rodinu a ještě jednou krásné narozeniny.
1: Děkuji moc.
0: Měj se krásně. Ahoj.
1: No, ahoj.

Posloucháte Hit Radio, hezké, krásné sobotní dopoledne. Za chviličku Tom Odell, Ella Henderson a nebo taky Tomáš Klus, který je součástí nejlepšího letního festiáku Hrady.cz. Konkrétně jsme dneska na Kunětické hoře, takže kdo se chystáte, užijte si to, Tomáš vystoupí ve 12. Já se na vás budu opět těšit na té poslední zastávce na Bezdězu, tak jako jsme minulý týden byli na Točníku, bylo to skvělý. Mrkněte Hrady.cz. A taky, jestli chcete vidět, jak Tomáš poznává svoje písně podle emoji, protože tento týden, pracovní týden, byl i den emoji, to by mě zajímalo, jakého emoji taky používáte nejčastěji, tak na můj Instagram Lea Giongiosi se můžete podívat na takové vtipné video s Tomášem Klusem. A za chvilku i z Eteru Hit Rádia. Tak hezkou sobotu. Hit Radio.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu a 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilu i další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Naději na zpomalení šíření ohně přináší déšť, napsal na internetu list Aftenposten. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Čtveřice českých tenistek v čele se 21. hráčkou světa Marií Bouskovou si těsně před startem domácího turné Live Sport Prague Open zkusila netradiční výzvu. Během včerejšího odpoledne si zahrála 4 hry na palubě výletní lodě. Odpalila z ní také několik míčků turistům na Karlově mostě. Bousková, která si už vloni vyzkoušela debl na střeše obchodního domu, to v rozhovoru s novináři označila za další krásný zážitek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Kryt Folimanka se dnes otevře veřejnosti, a to od 9. do 15. hodiny. Jedná se v současné době o největší podzemní stavbu na území Prahy 2. Je udržovaný, osvětlený a v případě potřeby dokonce i plně funkční. Vstup je zdarma, bez rezervace, a návštěvy jsou vhodné také pro děti a seniory. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Přijďte se osvěžit! Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky a večer ojediněle také bousky. Odpolední maxima 28 v Čechách a až 30 stupňů Celsia na Moravě.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
6: Krásné dobré sobotní dopoledne, 6:10. Doufám, že se máte krásně a skládáte básně. Ne, to se jenom tak říká. Od básní je tady kolega Filip Lejček, ten občas něco složí. Každopádně spousty skvělých hitů. Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si, a nebo. Teď jsme se s Fildou rozhodli, že posíláme song my vám. Pro vás všechny naše věrné posluchače a taky naše kamarády. I'll be there for you právě teď.
1: Hit Radio City.

0: Eva Farná, Miraj, hezké dobré dopoledne. Taky máte pořád hrůzu z toho, že jste před odjezdem na dovču nevypnuli třeba žehličku nebo nezavřeli garáž, balkon, okno, cokoliv. Tak nejste sami, protože průšvihu tohoto typu se bojí 2 ze 3. Průměrný člověk zkontroluje při odjezdu na dovolenou byt nebo dům minimálně 3x, ne-li 4x, se tady Filip usmívá. A říká se tomu taková vynucená kontrola a já si myslím, že tohle jsme minimálně aspoň jednou za život zažil každý z nás a postihuje i lidi, kteří netrpí úzkostmi, jo, podotýkám. Třeba, já nevím, mi tady kamarád nedávno vyprávěl, protože jsme se o tom zrovna bavili, že jsme jeli někam pryč, že jeho ex ho donutila jednou vrátit se 150 kilometrů, aby zkontrolovali, že tu žehličku opravdu uklidila, že to vypla z té zásuvky. Uklidila. Takže si v klídku znova prostě odjeli, že jo, 150 kilometrů tam, 150 kilometrů zpátky, ale zapomněli na to, že nechali otevřené balkonové dveře.
1: No, hele, za mě jednoduchý řešení, pořídit se vlastně jako domů na tohleto kameru. Se můžeš prostě podívat, víš, zavřeli jsme to tohle, pak ji zase vypnout, protože já ty kamery doma moc neschvaluju, přeci jenom se furt může jeden na druhého dívat, co tam dělá, to se mi nelíbí, ale v případě dovolený se vlastně můžeš podívat, je to fajn, ale já jsem se vracel několikrát domů a to jsem nejel ani na dovolenou, jsem říkal,
0: já taky.
1: Vypnul jsem, dal jsem tu pánvičku z toho sporáku, protože u nás stačí, ale... že nezamknu sporák, ano. Je tam pánvička, kočka. Dneska jsme se bavili, by se potom prošla, může ho zapnout a když tam je pánvička, tak by to mohlo jako schořet klidně.
0: Takže naprosto souhlasím, takže já jsem to taky zažila několikrát a stává se mi to velmi často, ale typu toho, vypla jsem tu žehličku na vlasy z té zásuvky nebo ne v té koupelně a kolikrát volám i synovi, jestli se může podívat, jestli jsem to vypla, samozřejmě, mami, prosím tě, jo, vypla. No, ale jako stává se to, takže dejte vědět, jestli nejsme tady s Filipem jediní, což si myslím, že nebudem, jestli opravdu vždycky, když odejdete z toho domu, ať už jedete kamkoliv, třeba jenom do práce, tak si řeknete, vypl jsem to a zavřel jsem to a nebo ne a svítím, nesvítím, dejte vědět, 777-937-777, teď už One Republic, ale ještě před ním Calvin Harris a Dua Lipa.

0: Hezké dobré dopoledne, každopádně důležitá věc, protože zítra, holky, my se můžeme radovat, protože našim chlapům končí mistrovství světa ve fotbale. No, ale to už ona... nebudou žádný výmluvy, víš?
1: No ale já vám teď řekne, kdo hraje finále zítra, že jo?
0: Argentina?
1: No a?
0: Protože tam hraje Messi.
1: No a?
0: A nevím.
1: No neví. Tak já vám to připomenu. Už dneska se hraje od 23 hodin Francie, Anglie, zápas o třetí místo. Může to znít prestižně, ale týmy vlastně ten zápas ani moc hrát nechtějí. Možná nenastoupí plný sestavy. Zítra v 9 večer Španělsko, Argentina. A co je zajímavé, tak prej průměrná cena vstupenky na tohle finále je 250 tisíc korun.
0: Kolik?
1: Viděl jsem včera nějakého Argentince, ten prodal auto, aby mohl na to finále, prej jeho manželka asi vystěhuje z bytu, ale jemu to jedno, chce vidět Messiho, jak zvedá pohár.
0: Chlapi, já vám nerozumím, fakt. Ale hele, ať už to vyhraje kdokoliv, dobrý, holky, ženy, dívky, my musíme sobě, jak se říká ženy sobě. Přežili jsme to s těma našima chlapama, protože už se nemají na co vymlouvat a zase se budou věnovat jenom nám.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně. Muž strávil 33 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit. Jmenoval se Mauro Morandi, přistál na ostrově Budeli v 80. letech, zahodil vlastně všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně. Než ho teď vyhnali úřady, no. Úředník, který podepsal jeho vystěhování, by měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž. Vyhodit 82-letého starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, umělé inteligence, to je prostě vrchol nevkusu.
1: To je grázl, opravdu, ale no. Ne, teď to myslím vážně, ale zamyslete se, jestli jste někdo takovou myšlenku neměl, jako já se na to tady na všechno vykašlu, jedu někam, jasně, kde nepotřebuju peníze, nepotřebuju vlastně ani tu střechu nad hlavou, budu, aha, bydlet na pláži, budu jíst kokosy a ulovím si nějakou tu rybičku, že jo? Každý nad tím přemýšlel chvíli.
0: Já bych tě chtěla vidět chytit rybičku, ty jsi maximálně chytil verlibu nebo borba nějakou,
1: já
0: kaš
1: na mě. Já bych ji chytil holejma rukama. Dobře. Takhle ti to ukážu, ale posluchači to nevidějí.
0: Každopádně Mauro je asi jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Ach jo, vyhodit ho, vyhostit ho. A nebože, pojďme hrát. Avicii, Without You. A taky Jeleni všude zdejší. Hezké dopoledne.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: také naše mistrovské pečivo spod máslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích z roku 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle návrhu zprávy drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí rezortu možné aktivovat zabezpečovač, který mohl neštěstí zabránit. Ministerstvo se k věci zatím nevyjádřilo. Při nehodě tehdy zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes na mistrovství světa zahrají o bronzové medaile. Oba týmy se uklepávají z hořkého semifinálového konce. Angličané navíc chtějí soupeři oplatit porážku ze čtvrtfinále minulého šampionátu. Zatímco Francouzi útočí na třetí medaili z mistrovství světa v řadě, Anglie bojuje o teprve druhý bronz v historii. Kvůli náročnému programu se v sestavách obou celků dají čekat změny. Zápas začíná ve 23 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Zoo Praha dnes slaví Světový den hadů a během celého dne probíhají komentovaná setkání u vybraných druhů. Dozvíme se zajímavosti ze života plazů a máme možnost poznat i jejich skutečnou roli v přírodě. Program začíná v 10 u Anakond. Informační a herní stanoviště pro děti je v rezervaci Bororo. Z Prahy Lucie Daňková.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne také přehánky, případně i bouřky. Odpolední maxima a hlavně na Moravě až na 30 stupních Celsia.
7: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
8: Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 11. Je tady vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože tady máme hity na přání k vaření. Už teď nám pište na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. Takové typicky české příjmení, jo? Co chcete zahrát, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte nebo zaděláváte na buchty? Dejte vědět, protože 60 minut budete vy rozhodovat o tom, co náš playlist zahraje. Katy Perry, Maroon 5, o to jste si napsali dneska během dopoledne, tak vám to zahrajem, no a co bude dál, tak je na vás, pište si.
7: Hit Radio City.

0: 5, Memories. Hity na přání k vaření jenom podle vás 9 minutek po 11. Hezké sobotní dopoledne. Posloucháte Hit Radio a my jdeme dál plnit vaše přáníčka, ale tentokrát mi to prosím odpuste, protože někdo velmi důležitý v mém životě, kdo je starší o pár let, měl narozeniny. A je to moje sestra.
1: Já myslel já.
0: Ale prdlačku, na tebe jsem zapomněla, ale na ségru ne. Každopádně, moje ségra Péťa, roková zpěvačka, skvělý člověk. My jsme každá vlastně úplně jiná, máme stejnou krev, ale zároveň vlastně jsme stejný. Takže ségra, jestli tohle právě teď posloucháš, protože si myslím, že posloucháš, jelikož tě naše mamka veze dneska někam na nějaké překvapení, kam jsem bohužel nemohla jít s vámi, protože pracovní povinnosti jsou tady v rádiu a potom ještě mimo éter, tak si to užijte a přeju ti ze srdce všechno jen to nejlepší, nejkrásnější, hlavně zdravíčko, krásný vztah, lásku, skvělou rodinu tu už máš, i když jsme někdy takový crazy, jak se říká. A můj kolega Filip má taky něco na srdci.
1: Já přeju taky všechno nejlepší. My se sice osobně neznáme, ale kdo je blízký Leonce, tak mě taky. Takže hlavně zdraví, ale ono to zní jako kliše, ale je to důležitý.
0: Yeah.
1: Lásku, skvělou náladu, do příštího života trochu lepší sestru. No a samozřejmě užít si ten dnešní skvělý narozeninový den.
0: Já tě zabiju, Filipe. Fakt, já ti příště ten mikrofon vypnu. Každopádně, ségra, nevěděla jsem, jaký song vybrat, jo? Ale tematický prostě. Sister Sledge, We Are Family. Mami, ty jeď opatrně za tím volantem, dejte si to tam na hlasnom autě. A samozřejmě, přátelé, kamarádi, naši milí posluchači, i tenhle sok je pro, song je pro vás, protože sok, ty sok v lásce, ale
1: jaký
0: song
1: ponožka,
0: pro vás.
1: Jo, sok.
0: Ty buď ticha, už ti vypnu ten mikrofon.
1: Ponožka.
0: Ale chtěla jsem vám, našim posluchačům, taky říct, že my jsme jedna velká hudební familie. Tak We Are Family právě teď. Jsme Hit Radio. A teď si pište fakt, co byste chtěli zahrát, jo?

0: Like I'm Falling in Love, Coldplay, 2 minutky po 11:45. Hezké dobré dopoledne. Normálně mi ségra volala a plakala mi do telefonu. To bylo tak hezký, když někoho jen tak překvapíte, aniž by to ta druhá polovička čekala. Tak tohle přesně můžeme udělat i my tady pro vás. Napište si na 777-937-777, koho chcete pozdravit, komu chcete udělat radost, co dneska vaříte, baštíte, a k tomu nám napište song, který byste rádi slyšeli, tak jako to udělala tady naše posluchačka. Zdravíme rádio, nebo zdravíme Hit Radio, prosím o zahrání písně od Marka Ztraceného pro moji milovanou ženu Peťulku, od manžela Milouška. Dneska máme hovězí gulášek, tak tam bude, koukám, veselo. Tak určitě Máru Ztraceného zahrajeme. Taky tady píše Lenka, ahoj Leonko, moc tě zdravíme, prosím zahraj cokoliv od Marka Ztraceného. Těšíme se na leteckou pláň. Normálně mi dneska ten mikrofon vemte od pusy. Každopádně bylo by to pro všechny posluchače a fanoušky Marka Ztraceného. Tak jo.
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Přesně tohle si dáme za moment. Marek Ztracený, 2 láhve vína, taky Poetika a nebo spousty další skvělý muziky. Napište si o ten váš song.
2: Snackit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pokud chcete volat, volejte právě teď 800 937 937, hit na přání k vaření jenom podle vás. Volejte. 800 937 937.

0: Neskutečně pozitivní song Vanessa Amorós je Absolutely Everybody z éteru Hit Rádia. Hezké dobré dopoledne. A někoho z vás bychom rádi teď na telefonu. Halo, halo, kdo tam? Halo, halo. Boudo Budko, ozvi se. Dobře, bereme někoho dalšího, takže se ptám, koho teď máme tady? Hezkou sobotu. Halo, halo.
1: Halo.
0: No halo, jedeme živě.
1: Jedeme živě, děkuji. Jo, já jsem to byl
0: Kdo tam?
1: Tady Gabriel, jedeme na hory, tak jsme si chtěli něco takového na túru.
0: Ale
1: zatnout.
0: Gabriel je strašně krásné jméno, já žádného Gabriela neznám.
1: No, vidíš to?
0: No, to je skvělý. A jaká je posádka v autě?
1: Mám tady brachu, synovce a ještě jednu holčinu.
0: A jak se jmenuje brácha? Taky Gabriel.
1: Ronald.
0: Hele, kluci, děláte si ze mě srandu teď.
1: No, neděláme.
0: Filipe, já mám normálně Ronalda, ne Kristiána teda, ale Ronalda a Gabriela právě teď v éteru. Já neznám žádnýho Ronalda a žádnýho Gabriela, kluci, vy jste hustý.
2: To je dobrá dvojka teda. RD, Ronaldo, Gabriel. A to je i taký fotbalový jméno, kdyby to spojili kluci dohromady. Já vím, že to je Ronald,
0: jo?
2: Ale kdyby to byl prostě jako Gabriel Ronaldo.
0: Nový ty brďo, fotbalista, kluci, víš? Normálně nový fotbalista. Gabriel Ronaldo. Jo. Teď jsme vás tady nominovali.
1: Ale jako... Ne, nebudeme brát Kristiánovi slavu, to ne.
0: Dobře, ještě byste pak byli slavnější duo. Každopádně, kluci, co vám zahraju?
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen tady, synovec požaduje.
0: Koho? Česky na mě?
1: Už to ještě, no.
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen, nevím, co to je.
2: To se myslím, nebudeme mít.
0: Hele,
2: tak
0: já
2: samozřejmě
0: asi...
2: Leonka ví, že to je jeden z nejlepších závodníků Formule 1, ale to i tu skladbu tady nemáme určitě teda, to vím.
1: Wow.
0: Vy mi dáváte tak něco jiného.
1: Tak něco jiného, tyjo. Teď mě to, já jsem překvapený, že jsem se dovolal, takže...
0: To jsme rádi. Udělali
1: něco,
0: jste nám lepší den.
1: Nahoru. Necháme to na vás.
0: Ježiš, to je úplně to nejhorší.
2: To máme nejlepší, viď?
0: To já nemám
1: takže
0: ráda.
1: Takže mám rád hory od Marka Ztraceného.
0: Teď Marka jsme teď hráli před chviličkou.
1: Mám rád hory?
0: No.
1: A mám rád hory? Ne, tak něco, počkej, to je to Marek Ztracený?
0: No, Marka jsme hráli, tak něco jiného. Co ještě rádi posloucháte? Je to těžký, co takhle narychlo a ještě živě v éteru. Kluci, čas nám běží, tik-tak.
1: Dobře, dobře.
2: Ale tak hele, sorry, že mám rád hory, není Marek Ztracený, pozor, to je opět Radeček.
0: To je opět Radeček.
2: No, takže to můžeme dát, já jsem to právě hledal.
0: Tak to dáme.
1: Dobrý, tak moc díky.
0: A pro koho to bude?
1: No, pro celou naši posádku, pro všichni, kdo poslouchají a jdou nahory, no.
0: Kluci, vy jste od někud z Moravy, že?
1: Jasně.
0: Já to slyším. Každopádně díky za váš telefonát i za vaši energii, protože jste super. Prostě duo Ronald Gabriel neskutečný. A díky vám znám konečně českýho Ronalda a českýho Gabriela.
1: Super.
0: Kluci, mějte se krásně. Užijte si dovču. Ahoj.
1: Čau.

0: Yeah. Za 2:45. Stále hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Chtěli jste divokýho Billa, bude taky Pink, Rosé, Bruno Mars a jejich Apaté. Tady Anička z Českého Krumlova. Ahoj Leonko, prosím, zahrála bys nám pro naše dětičky, které dneska mají dětskou party oslavu narozenin. Apaté budeme grilovat a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě, že zahrajeme. No a ještě doplní David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle všechno do pravého poledne a potom už se přehoupneme a bude krásné sobotní odpolko s Eterem. Nebo s Eterem, já jsem chtěla říct, s Hitrádiem. Filipe, pomoc! Mně to prostě dneska není souzeno, abych tady s vámi byla, abych si tady s vámi dneska povídala, protože se mi z toho zamotá jazyk.
1: Víš co, nikdy v jednoduchosti je krása, takže to zkus třeba shrnout do tří vět.
0: To nejde, když tady máš SMSky od posluchačů a chceš vlastně splnit nejlépe to hudební přáníčko všem našim posluchačům, což prostě není v našich silách, takže to beru vždycky takovou namátkou. A když jsem chtěla říct Hitrádiem, tak řeknu s Eterem, no.
1: S Eterem to nevadí. Když si to vemeš, fotbalisti berou miliony, desítky milionů, miliardy a taky třeba někdy pokazají nějakou přihrávku a někdy nemají den, takže ty si to můžeš dovolit 100%.
0: To je
1: takže my ti to samozřejmě promineme a pust tam nějakou tu muziku, ať je dobrá nálada, ať tě nemusí poslouchat ty lidi chvíli.

0: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu je pravé poledne a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. A pojďme také na fotbal. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s dánským Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně strance prosadil ještě dvakrát. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Začíná oprava tramvajové tratě na Národní a ve Spálené ulici. Důvodem je výměna opotřebených kolejových oblouků. Omezení potrvá do pondělí 10. srpna, a to v úseku Újezd Lazarská. Omezení se dotýká hned několika tramvajových linek. Zavedeny budou náhradní 32 a 39. Z metropole Lucie Daňková.
6: Přijďte se osvěžit! Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Milé počasí tady pro vás máme. Podle předlohy Leony Děnděši bude proměnlivá oblačnost, ojediněle by jedné přechodny, také přehánky, takže pokud pojedete na výlet, vemte si deštníky, večer mohou být také bouřky, takže nenechávejte třeba prádlo venku, to by vám mohlo zmoknout, ale odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, hlavně na Moravě.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Ráno jsme zvládli, dopoledne jsme zvládli, teď už vám přejeme krásné odpoledne a hlavně dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, Nelly Furtado a nebo Queenie. Show must go on právě teď. Tak hezkou sobotu.
7: Hit Radio.

0: krásné sobotní odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně a nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My tady pro vás máme tip na to, jak se vlastně nepohádat na dovolený. Plánujte společně, ale úplně jako reálně, jo? Žádný takový pohádkářství, ale reálně. Řekněte si předem rozpočet a co chcete dělat. Na to jsi docela odborník ty, Fildo, protože ty jsi taková chodící kalkulačka. Taky vyřešit křivdy předem. Není to ideální čas na to vyčítat si, co kdo o Vánocích řekl u tchýně, prostě nebo někde. Rozdělit si povinnosti, kdo zařídí ubytko, kdo vymění peníze a tak dále a tak dále. Ale hlavně spolu nebuďme, prosím vás, na těch dovolených non-stop, jo? A nečekejte, že dovča napraví váš vztah, protože život není romantický film, ale takovej funny sitcom o 15 řadách.
1: No s tím rozpočtem sice si měla pravdu, ale většinou to skončí u toho, tak jsme na dovolený, ne? Tak si dáme za těch 25 euro ty špagety carbonara, jako za 600 korun, samozřejmě jedna porce, to je strašný. A tak tady to je hezký v té uličce, jo, takže většinou ty plány o rozpočtu stejně jako nevycházejí. To by si člověk musel vzít hotovost,
0: ano.
1: Nesměli by brát karty, potom by to dodržel, jo,
0: to
1: ale takhle je to bohužel taková trošku past.
0: Mám to úplně stejně, protože říkám, hele, tak jednou za čas si to můžem dovolit, pojď, tady, jak se říká, vyhodíme si z kopítka, takže možná to někdo z vás má podobně, dejte vědět. My vám posíláme další skvělou muziku.

0: A máme tady příběh, který napsal sám život. Ty bláho. Mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo tak trošku špatně. Na tom není nic divného, ale ona tam porodila dvojčata? To vážně? Prý to byl děsný fofr a to ani nevěděla, že je těhotná, což mi přijde úplně úlet, že prostě žena neví, že je těhotná a ještě vlastně čeká dvojčata. Neskutečný. Každopádně nedokážu si tohle vůbec představit, nevím, jestli to chápete vy. Obě děti zdravé a úplně v pohodě, což je naprosto teda skvělý. Jen ona a manžel jsou asi malinko v šoku. No tak to se ani asi moc nedivíme, co si budem. Chuděrka ani si nestačila užít takové ty předporodní měsíce plné stresu, psychické, fyzické přípravy, i když možná, holky, my se teď budeme bát jít na toaletu, z každé naší cesty na toaletu, co kdyby náhodou nám nedošlo, že třeba čekáme miminko, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Hit Radio stále s vámi, krásnou sobotu. Polovina července za námi, je 18.7. Tak je čas na to, aby se zkazilo počasí na zbytek léta, ne? Po sobotě totiž zase přijde zima a bude tak trošku pršet, takže rozhodně pláštěnky, deštníky, když pojedete někam na výlet nebo na dovču, protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela, že jo? Zrovna když budeme mít dovolenou, já budu mít dovolenou nebo dovolenou, na 3-4 dny chci někam vypadnout a že někteří z vás ji určitě máte o něco delší než já. Tak prosím vás, nenechme se rozhodit, aspoň nebudeme muset zalévat kytičky, zahrádky a nebojte, říct.

0: Sobotní odpoledne v proudu posloucháte Hit Radio, s vámi stále Lea, ale je nejvyšší čas si říct naslyšenou. Já se s vámi loučím pro dnešní den, těším se zítra v 7 hodin ráno, pokud možno buďte s námi na značkách. Posílám ještě pár skvělých hitů a potom už si ten den užijte podle svých představ, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia. Ahoj!
1: Hit Radio City.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na pražském okruhu kolona na zhruba 20 minut ve směru na D1, konkrétně mezi 24. a 16. kilometrem. V opačném směru se na okruhu zdržíte zhruba 5 minut mezi kilometry 15 a 16,5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Drobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Tramvaje ode dneška kvůli opravě trati nejezdí mezi Újezdem a Lazarskou. Výluka se týká 12 linek, náhradní autobusy nejsou zavedeny. Omezení potrvá do 10. srpna. Naopak v úsecích Anděl Radlická, vozovna Střešovice Malovanka a Brusnice Chodkovy Sady už výluky skončily. Projekt mrakodrapu Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v Česku. Projekt má nabídnout mimo jiné 250 bytů pro mladou generaci. Na Znojemsku se srazily dva autobusy s cestujícími. Zranilo se zhruba 40 lidí, z toho 10 má zranění středně těžká a těžká. Tenistka Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách postoupila do semifinále. Ve čtvrtfinále porazila olympijskou vítězku Cheng Chin-wen z Číny 6-4, 6-4. Její semifinálovou soupeřkou bude Klára Tousen z Dánska.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: V Praze dnes oblačná až polojasná obloha, lokálně přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. K večeru mají srážky ustávat a teploty do 28 stupňů.
1: Hit Radio City.
7: Dominiku, díky za info. Krásnou sobotu, dobří lidé. S vámi už Tomáš Kočárník a je tu naše první společná hoďka.

Tohle byla Shakira a její Zoo tady u nás na Hit Radio City. Za chvíli třeba Miles Smith, no ale jako vždycky na úvod, mrkneme, co se dá podniknout v našem hlavním městě o tomhle víkendu. Praha žije. A obsadí ji Vespy. Pokud nevíte, tak Vespa to je asi nejroztomilejší motorka na světě, vypadá to jako takový plechový štěně. No a ve sportovním areálu u Vltavy HG Sport Sportcentrum Troja je právě v těchto dnech parádní výstava a je to tam celý víkend, tak tam můžete vyrazit mrknout. Na ovocném trhu se dneska koná už 21. ročník folklorních dnů. Lidovka, tanec, jídlo, pití a vstup zdarma. Já myslím, že dobrý, ne? No a pokud máte rádi francouzskou kuchyni a chcete si nakoupit trošku jinak než v klasickém supermarketu se zákazničkou kartičkou pochopitelně, tak až do neděle se koná francouzský trh na Kampě. Co se týče Francie, tak je tady v nabídce úplně všechno, akorát mě teda opět nepovolili si tam otevřít stánek s francouzskými polibky. No ale i tak je tam nabídka pěkná.

0: Na Hit Radio City teď R.E.M. a jejich muž na měsíci. Mimochodem, když jsme u toho měsíce, tak jestli máte ve svém okolí někoho s inteligencí kliky u dveří a věří tomu, že je země plochá, tak 12. srpna nastane nejvýraznější zatmění slunce za posledních 30 let, kdy ten měsíc skryje ten sluneční kotouč, jo? Tak ať vám to když tak fanoušci ploché země zkusí nějak vysvětlit, jak je tohle možný, že se tohle děje. Jen je hlídejte, prosím vás, a tím u toho nepraskne CFK, jú? Léto v plném proudu, tak posíláme další letní hit. Teď Ego, Robert Burian a jich Žijeme len raz na Hit Radio City. Hit
1: Radio. 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, Zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Profesor Green, Emily Sandy na Hit Radio City. No a teď si v našem vysílání dáme trochu té lásky. A takovou, jak to říct, neobvyklou svatbu. Žena v Británii uspořádala svatbu. A to se svým 91 let starým lustrem. Ano, slyšíte dobře, ta ženská se vdala za lustr. Máme rok 2026 a možný je hold všechno. Údajně si s ním rozumí lépe než s ex-manželem. Dobře, zajímavý argument. Jako nechci být skeptik, ale tomu lustru je i tak 91 let. Podle mě mu brzo praskne žárovka a bude muset hledat nového partnera. Já nevím, třeba ventilátor. Na druhou stranu svatební noc musela být rozhodně elektrizující, jen doufám, že nezapomněli na uzemnění. Jinak to jiskření mohlo skončit taky na pohotovosti.

0: Tohle byla kapela Roxette. No a pokud byste chtěli vyrazit do přírody, což se doporučuje, už jenom kvůli mentálnímu zdraví, tak pro vás máme parádní výbavu. A to v hodnotě 7000 korun, protože si s námi můžete vysoutěžit poukázku na nákup právě outdoorového vybavení. Stačí, když se s námi na webovkách podělíte o tu vaši nejlepší vzpomínku z kempování. A ty nejlepší a nejvíc originální vyhrajou. Registrace do soutěže je úplně jednoduchá, tak můžete mrknout na webovky Hit Radio City. Tady už ale jdeme zase hrát. Bude Robbie Williams, taky Linkin Park, ale jako první. One Man Show Foundation a jejich cizí zeď.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

Další hudební legenda u nás v playlistu, tohle je Robbie Williams s jeho hitem Feel tady na Hit Radio City. Jak tak koukám na ten čas, tak nám pomalu a jistě klepe na dveře druhá hodina, to znamená za malou chvíli, tady bude se mnou ve studiu zpátky Dominik a dáme nejnovější zprávy. Teďka ale máme ještě trochu prostoru, tak do celé tam stíháme poslat další hity. Bude Sting, Benson Boom, ale teď Kate Ryan a i Des Chante? Asi tak.

0: Tohle je jeden z nejkultovnějších hitů 90. Sting, Chipmummy a jejich Desert Rose na Hit Radio City. Za malou chvíli je tady druhá hodina, se mnou ve studiu zpátky Dominik a mrkneme, jako vždycky nejdřív, na pražské silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. S kolonami počítejte na pražském okruhu. Ve směru na D1 je kolona od Rozvadovské spojky a táhne se za sjezd na Ořech. Při cestě od D1 se připravte na kolonu od Lohkovského tunelu zhruba k 19. kilometru. Silný provoz je taky v Radlické ulici od stanice Radlická směrem na Smíchov, taky ve Vrchlického a Duškově ulici a zdržíte se i na magistrále na Nuselském mostě směrem do centra a ve Vilznově ulici před Václavským náměstím. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Pražský okruh se večer uzavře mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Uzavírka začne v 19 hodin a skončit by měla zítra v 11. Koupání v nádrži Džbán je zakázané. Pražská hygiena zákaz vyhlásila kvůli masivnímu výskytu sinic a vodního květu. Zvýšený výskyt sinic zaznamenala taky v Šeberáku, ale v menší míře. Koupel by tam měli vynechat citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní se mají po koupání osprchovat čistou vodou. Na budově úřadu Prahy 4 zahnízdily poštolky obecné. Mláďata se teď učí létat a není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Radnice vyzývá, abychom na ptáky nesahali a nikam je nepřenášeli, pokud nejsou ve zjevném ohrožení. Když si nejsme jistí, raději se obraťme na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Česko bude lépe připravené na nesnáze. Vláda schválila záměr provést komplexní revizi krizové, obranné a související legislativy. A to kvůli měnícímu se bezpečnostnímu prostředí v Evropě i ve světě. Na co přesně se návrh zaměří, řekne mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Zaměří se zejména na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení, úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování.
3: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
1: Zítra bude ráno převážně polojasno, jinak čekáme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty v Praze 20 až 22 stupňů.
0: Hit Radio City.
4: Tomáš Kočárník s vámi a prosím vás, dneska je světový den zmrzliny, tak jestli máte dietku, doplavek, kašlete na to, dneska odpuštěno, jo?

S vámi Hit Radio City, 14 hodin a 10 minut k tomu, krásnou sobotu všem. Tohle je kapela Krištof a jejich hit Zůstaň tu se mnou. No a pozor jo, vedra se nám asi vrátí. Asi určitě. A údajně to má být ještě horší. Ale z toho důvodu nesu dobré zprávy, protože v Praze tramvaje 15. dostanou klimatizace. Ano, což vzhledem k tomu, že máme rok 2026 a před 57 lety jsme byli na měsíci, je úžasný technologický posun. Mezi cestujícími v Praze tramvaje, které neměly klimatizaci, tak začaly být označovány jako taková nejlevnější sauna v Praze, což taky byly, ale jak to tak bývá v České republice, to nikdy není úplně jednoduchý, takže Praha si údajně bude muset na klimatizované vozy počkat a údajně tenhle měsíc proběhnou první jednání s dodavatelem. Jo, první jednání s dodavatelem, což tak podle mě znamená, že to načasování by mělo být úplně perfektně a ty klimatizované tramvaje podle mého odhadu dorazí tak na Vánoce příštího roku.

0: Tohle byla Dido, I Her With Me, tady u nás na Hit Radio City. Pecka z roku 1999. Jinak pokud byste chtěli si takových retro hitů užít víc a nemohli byste se jich namažit, tak každé úterý a čtvrtek pro vás máme po 18. hodině speciální hudební výběr. V našem Hitrádiu Klasik tyto dny vzpomínáme na ty největší hity 80., 90. a taky období milénia. No a současně taky pro vás, abyste nezapomněli, máme i naše speciální Hitrádio 90. Tady už ale frčíme zpátky do současnosti, čeká nás kapela Train a i Hey Soul Sister. Díky, že jste s námi.
1: Na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky.

každýho to má čekat, každýmu se to má dostat a doufám, že vás to taky čeká. Dovolená tady Xindl X na Hit Radio City s vámi. No a pokud máte pocit, že za svůj život už vás nemůže nic překvapit, tak lidé to dokážou vždycky posunout dál. V Americe, kde jinde, že jo? Muž pod vlivem, doufám, že byl pod vlivem, každopádně 30 minut si povídal s migranty. Po 30-minutovém dialogu ale zjistil, že jsou to jenom stažené slunečníky. Já fakt nemůžu už. Svědci vypověděli, že to byl asi nejvtipnější okamžik v jejich životě a muž s těmi slunečníky v domnění, že jsou to migranti, údajně vedl velmi vážnou a intenzivní politickou debatu. Jako víte co, splési slunečníky z migranty z Blízkého východu. To se v Česku stát nemůže. Naše slunečníky jsou krásně barevný a s názvem piva. Takže tady je to pohoda. The heart is a blue.

Tohle byla pecka Golden, hladíte Hit Radio City, krásnou sobotu, náš víkendový playlist pokračuje, máme 14 hodin a 38 minut k tomu, no a nám pokračuje i léto a to znamená, že se nám blíží další akce. City Picnic tentokrát roztančíme přímo v centru Žižkova a to 37. od 15 hodin a 30 minut v parku Parukářka. Jak je u nás zvykem, nechceme po vás platit žádný vstupný, je to zdarma, my prostě budeme rádi a moc rádi, když si to s námi užijete a přijdete za námi. Užívat si budete například moc dívčí kapelu Lollipops, naši známou improvizační show Komikaze, no a co se obecného programu týče, tak máme připravený aktivity pro všechny věkové skupiny, nezáleží na tom, kolik vám je. Dokonce na pódiu zaspívá i naše kolegyně Jasmin a nebude chybět ani v dnešní době, už v podstatě můžu říct, hudební legenda. Vždycky, když život je bez, a ty se začínáš, a to samotný Pokáč. Takže připomínám naši piknikovou akci 30. července od 15 hodin a 30 minut a všechno nám to startuje v parku Parukářka na Žižkově. Budeme se na vás moc těšit. No a teď už se můžete těšit na další hity a jako první tu budou Imagine Dragons. Díky, že s námi trávíte víkend.

Tina Rytmus a jejich příběh na Hit Radio City. Sobota odpoledne, abych byl úplně konkrétní, máme 18. července a to, přátelé, vychází Světový den obětí dětí. Jako obětí rukama, jo, abychom si to definovali přesně. Takže, jestli chcete držet tradici tohoto dne, obejměte dneska svoje děti. Teda záleží, v jakém věku jsou, takže pokud na vás budou koukat, že jste naprosto trapní a zbláznili jste se, tak za to pěkně nemůžu já, ani vy, ale puberta. Jo, jenom aby bylo jasno. Tady už Luis Capaldi.

0: Tohle je další letní hit pro vás, Calvin Harris a jeho Summer na Hit Radio City. Teď už ale je tu naše informační okénko, tedy doprava, zprávy a počasí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Komplikace zůstávají na Pražském okruhu ve směru na D1 je kolona od Zličína za sjezd na Ořech, směrem k letišti od Lochkovského tunelu za sjezd do ulice k Barandovu. Pomalu se jede taky na dálnici D5 před Prahou. Se silným provozem počítejte i v Radlické ulici, pokud míříte od Jenonic na Smíchov, a další zdržení hlásíte i ve Vilznově ulici před Hlávkovým mostem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Vyřešíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Mezi Újezdem a Lazarskou začala výluka tramvají. Provoz je v úseku kvůli opravě trati přerušen ode dneška do 10. srpna včetně. Zítra navíc bude kvůli údržbě trati provoz tramvají zastaven i v úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská, a to od 9 do 18 hodin. Praha se zvláště v létě zaměřuje ve spolupráci s policií a dalšími složkami na kontroly různých elektrovozidel, a to včetně elektrických kol či koloběžek. Cílem je zvýšit bezpečnost v ulicích. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvedl to server Seznam zprávy. Z ministerstva také odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli. Podle serveru je jim i finální podoba zprávy, kterou v pondělí projedná vláda. A teď už si slovo vezme David Račák.
5: Fotbalový servis. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit pro hru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: V Praze zítra naměříme maximálně 22 stupňů, ráno bude většinou polojasno, jinak čekáme velkou oblačnost, k tomu občas déšť nebo přehánky a místy i bouřky.
2: Hit Radio City.
7: S vámi Tomáš Kočárník, zdravím všechny, kdo nás sladíte už déle i nově příchozí, teď volume doprava, jdeme na Michaela Jacksona.

za Good Boys a Becky Hill. Hit Radio City s vámi, za chvíli třeba Taylor Swift. No a teď si v našem vysílání dáme takové romantické okénko a vyrazíme za ním do Ruska. Ale to jste nečekali, že jo? Že zrovna řeknu tuhle zemi. No ale je to tak, protože v Moskvě proběhla první svatba dvou robotů. Ano, slyšíte dobře. Roboti Robert a Matilda se vzali, je to oficiální, nebo jakoby oficiální to úplně nebylo, šlo o propagační materiál jedné firmy, a protože v Rusku se podle zákona roboti brát nemůžou, že jo? Na druhou stranu ruský zákony jsou kolikrát užitečný asi jako padák v ponorce i v jiných oblastech, ale to je jedno. Každopádně, sumarizace. Dva roboti se vzali a zrovna v Rusku. To muselo být slávy. Ale vsadím se, o co chcete, že stejně kránu byli na šrot.

0: Damiano David a jeho Next Summer na Hit Radio City. Jako co si budem povídat, tenhle hit se do toho července naprosto perfektně hodí a mě tak nějak zajímá, jaký je váš ten oblíbený letní hit. Co si budem? Každý ho máme. Stejně jako máme oblíbený vánoční hit a současně taky máme ten vánoční hit, který nejvíc nenávidíme. Tímto se omlouváme Mariah Carey, ale určitě máte ten nejvíc oblíbený letní hit. Určitě. Tak mi ho když tak dejte vědět, jaký je ten váš. Jsem na WhatsAppu 777-937-777, no a tady už posíláme další pecku. Distribute The Sound of Silence.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Eva Farná, Miraj a jejich společný hit Vzpomeneš si na Hit Radio City. No a věděli jste, že v Praze je z brusu nová pláž, jako Jugoška Hadr. Ve Vršovicích se díky rekonstrukci proměnilo koupaliště. A to za rovných 10 milionů korun. No ale jako vždycky, názory lidí jsou takové rozporuplné. Jo, nejnovější věcí je tady písčitá pláž, konkrétně s 2 tunami navozeného písku, ale protože jsou lidé někdy tak trochu nečistotní, když to řeknu hodně diplomaticky, a ne vždycky se osprchují, tak se hodně písku logicky dostává do bazénu. Údajně by to v budoucnu měli vyřešit speciální roboti, jako vždycky všechno v budoucnu nám vyřeší roboti, aby voda jaksi se od toho písku nešpinila a byla od něj případně zbavena. A mimochodem, co se týče těch horkých a rozpálených dnů, tak lidem vadí taky to, že je ten písek moc horký a že moc hřeje. To je ale šokující. To je ale šokující, že když je horký den, tak ten písek je moc horký. To já nevím, co s tím, to je konec světa. Mimochodem, do budoucna by se tady měla přidat i dětská prolézačka, což podle mě bude fajn, protože děti oproti dospělým daleko méně frflají. Všimli jste si toho? Na to už musí být nějaký statistiky nebo studie, to není možný. Nic, jdem na další hity. Teďka Mika, relax, take it easy.

0: Gracie Abrams a jej hit That's So True, hit Radio City s vámi. Máme 15 hodin a 38 minut k tomu, sobotu odpoledne neboli. No a pokud jste fanoušci filmů a třeba nemáte čas sledovat, co aktuálně v kinech frčí, ale rádi byste, tak od toho jsme tu my. Respektive můj kolega Ivo Alač, který jako vždycky v tento čas a právě v tento den má pro vás připravenou naši pravidelnou rubriku Film City. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: After years of war. Nejočekávanější film roku 2026 je tady. Odysseus, Penelope, jejich syn, trojský kůň, sirény, Kyklop, Skylla. Ať už si příběh Homerova eposu ze školy pamatujete či ne, Christopher Nolan ho pojal tak, jak si zaslouží, tedy opravdu velkolepě. Natočil ho za velké peníze, kompletně celý na IMAX kamery s minimálním využitím počítačových efektů a je to teda hodně slušná podívaná. Filmu samozřejmě nejvíce prospěje, když ho uvidíte právě v kině IMAX, kde se promítá ze 70mm filmového pásu, jehož rozlišení, detaily, ostrost a hloubka obrazu si v ničem nezadají i se sebelepším digitálem. Tak držím palce, ať seženete lístky, vzhledem k tomu, že je na Flóře jeden z pouhých tří sálů kontinentální Evropy, které Odysseu takto promítají. A co film jako takový? Za mě taky jeden z nejlepších poslední doby. Chcete-li se dozvědět, co jiného se kromě Odysseje v našich kinech promítá, zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tohle byla jejich společná pecka We Pray tady u nás na Hit Radio City. No a v téhle hodině jsme tu měli takovou malou anketu, kdy jsem se vás ptal na vaše nejoblíbenější letní hity. Takže tady jsou vaše nejčastější tipy. Macarena, tak to je úplně jasný, protože tohle předpokládám. Máte najetý z animačních programů na dovolených. Pak jste psali Summer Paradise od Simple Plana Shawna Paula. Dost dobrý tip, jeden z mých nejoblíbenějších letních hitů a taková osobní srdcovka. No z českých hitů v rámci naší ankety na WhatsAppu to vyhráli Miraj a jejich Jahoda. No, a pak tu byl posluchač Mirek, který mi poslal, že jeho oblíbený letní hit je tohle.
1: Co jste hasiči?
0: Hele Mirku, nejsem úplně psycholog, ale jestli je tohle tvůj oblíbený letní hit, tak to typuju na latentní sklony k pyromanii a měl bys zajít za nějakým odborníkem. Každopádně děkuju za všechny vaše zprávy a tipy a děkuju i Mirkovi. Za malou chvíli už nás čekají nejnovější zprávy, protože čtvrtá hodina k nám klepe na dveře, ale stíháme další hity. Bude Kateřina Marie Tichá a její nový hit v našem hudebním výběru, ale do té doby je tu kapela John Bon Jovi, tak jdeme na ní. Díky, že nás sladíte a doufám, že máte fajnový víkend, ať děláte cokoliv.
2: Got an old coat for a pillow.

0: Kateřina Marie Tichá a její Byt 66. S vámi Hit Radio City a se mnou ve studiu už zpátky taky Dominik a jdeme informovat nejdřív ze silnic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu stále počítejte s kolonou od Zličína za sjezd na Ořech. V opačném směru je kolona od Lochkovského tunelu za sjezd do ulice k Barandovu. Pomalu se jede taky ve Vrchlického a Duškově ulici a zdržíte se i v Radlické od stanice Radlická směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: je naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Část Pražského okruhu bude od 7 večer uzavřena, konkrétně mezi Slibencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka by měla skončit zítra v 11 dopoledne. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 změnu kandidátky pro podzimní komunální volby. Nechce, aby na ní byl bývalý městský radní a ex-starosta první městské části Filip Dvořák. Místní buňka ODS má na představení nové kandidátky čas do pátku. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální rada. Ještě teď o víkendu najdeme na Kampie francouzský trh. Stánky nabízí různé delikatesy, sýry, pečivo, uzeniny, sladké speciality i vybraná vína a šumivé nápoje z různých regionů Francie. Dneska je trh otevřený do 21 hodin, zítra od 10 do 20. Léto je nejrizikovějším obdobím v oblasti dopravních nehod. Velkou část tvoří střety aut s motorkáři. Podle dlouhodobých statistik zaviní zhruba 60% nehod sami motocyklisté, u zbylých 40% jsou viníkem řidiči aut. Šoféři mohou motorkáře snadno přehlédnout, pokračuje ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
4: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než když jsou viníci ti řidiči v autech.
3: Nejčastěji motorkáři nezvládnou řízení při zatáčkách.
5: Přijďte se osvěžit! Tahické léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
3: V noci a ráno má být v Praze většinou polojasno, jinak v neděli čekáme velkou oblačnost, k tomu se během dne přidá občas déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 14, nejvyšší denní 20 až 22 stupňů.
1: Hit Radio City.
6: S vámi Tomáš, no a pokud právě tento víkend užíváte letního času bez dětí, dýchejte zhluboka, užívejte každou minutu, je to krásné.

0: Tohle byly Linkin Park na Hit Radio City. No a co si budem? Václavské náměstí, to je jedno velké panoptikum. A vždycky je tam veselo. Policie tam teďka řešila jednoho agresivního muže, když to řeknu takhle, který udeřil pěstí do auta, nevíme proč, asi koukalo moc provokativně, no a pak pokračovala taková hádka, respektive spor s policajty. A prosím pěkně, tohle je autentický záznam.
1: Ukažte svoji totožnost.
2: Čili mi.
3: Pakliže neprokážete svoji totožnost, budete zajištěn a odvezen na místní oddělení.
2: A co mi jako ne? Vy jako opravdu se opravdu to, jako strašíte lidi, jako je to tak, voda mém to opravdu baví, že jo?
3: Předložíte ten doklad, nebo prokážete svoji totožnost.
2: No já se jako nebojím, to jako. A jestli jako myslíš, jako,
0: pozor, a pozor, konec, jo? Hrdina?
2: Tak jo, dobře, tak vzdávám se.
0: Tak jo, dobře, vzdá. Hele, takhle. Na tom záznamu je neuvěřitelných několik věcí. Jednak trpělivost naší policie, druhá k slovní zásoba toho muže, protože kdybych měl 5 korun za každýho jako, tak tohle rádio vlastním. A tu slovní zásobu jsme každý z nás měli podle mě než on lepší už ve školní družině. No a pak taky, jako za účelem cenzury, ten změněný hlas toho muže. Já se omlouvám, ale on zněl jako hurvínek. A tať

0: Alvaro Soler právě teď u nás na Hit Radio City, no a s námi máte šanci vyhrát romantiku přímo na Vltavě. Každý čtvrtek v naší odpolední show u Dominika Vincenta a Andreji je potřeba hlídat soutěžní signál, který zní Prague Boats, a v tu chvíli se nám musíte dovolat do studia jako první na číslo 800 937 937. No a pak už vás ve vysílání čeká takový jednoduchý soutěžní úkol. A pokud se zadaří, tak vyhráváte právě vyhlídkovou plavbu na Vltavě, křišťálovou večeři deluxe, no a hromadu dalších věcí, které si můžete užít přímo na naší krásné řece v našem hlavním městě. Pokud by vás zajímaly detaily o téhle naší soutěži, tak všechno potřebné najdete na webovkách Hit Radia City, no a nezapomínejte ve všední dny ladit naší odpolední show mezi 15. a 18. hodinou, a to nejen ve čtvrtek. Už nehledám to místo, kde všechno mám dokud... Ale pracovní dny jsou za dlouho, my si užíváme víkendu. No a tady už si dáme třeba kapelu Poetika. Díky, že jste s námi, a krásnou sobotu.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Hit Radio. Když se probudí...

Tohle byl Hozier a jeho Too Sweet, s vámi pořád Hit Radio City. No a v létě to je samozřejmě čas dovolených, ale také festivalů. A věřte mi, neexistují jenom festivaly hudební. V Americe dokonce existuje speciální festival, kde se lidé každý rok, stovky lidí, se během něj převlečou za houby, ano, za houby, a projdou městem asi v jednom z nejvíc bizarních průvodů na světě. Ano, ta akce má údajně spojovat vědu, umění a přírodu. Mimochodem, koukněte se když tak na fotky z toho festivalu. Ty převleky jsou naprosto dokonalý a neuvěřitelný a ano, fakt se lidi cíleně převlíkají za houby. Na druhou stranu si vemte, že nás fakt sledují mimozemštění a vidí nás lidi, jak se převlíkáme za houby. Já vám říkám, že můžou být sebešílenější, ale sem nikdy nikdo nepřiletí. Vždyť se nás ty ufouni musí bát? Převlíkáme se za houby. Nebo se můžou bát, že srazí Filip Turek, já nevím.

Two Colors, Safri Duo, Chris Descendery tady u nás na Hit Radio City. Když se v tom hudebním světě dělá nějaká předělávka slavného hitu, tak je to vždycky hrozně tenký led, ale tady se to povedlo na výbornou a možná i tím, že u toho přímo Safri Duo byli. Náš sobotní hudební výběr teď ale pokračuje vesele dál. Doufám, že užíváte víkendu, máme 16 hodin a 41 minut k tomu. No a my v našem playlistu frčíme zpátky k nám do Česka, a to za naprostými legendami 90. let a současně taky jedními z největších rebelů, jaké kdy česká hudba kdy okusila. Robert Kodin letos řekl, že nestíhá a že si parta dává pauzu, tak si je užijeme aspoň tady u nás. Vanastovy věci a jejich andělé. Hit Radio City s vámi a jdeme zase hrát.

Nico Santos s jeho hitem Human Being, s vámi taky Hit Radio City. Sobota 18. července, 16 hodin a 51 minut. K tomu nám se další společná hoďka pomalu a jistě blíží ke konci. V celou si dáme nejnovější zprávy. No a pokud jste někdo milovník léta, ale zároveň nemáte rádi takový ty ultra vedra, tak vlastně to, co je dneska venku, by podle mě pro vás mělo být naprostý ideál, ne? Jako chápu, toho sluníčka by mohlo být trošku víc, ale co se týče té teploty, hele, jako... Tak jako příjemný mezistupeň, ne? Dejte mi už tak vědět, jestli jste spokojeni s tím počasím, nebo jestli byste radši zpátky vedra, nebo zimu a sníh, hele, každý máme jiný preference. Jak už bylo řečeno, docela, ale stíháme ještě další hity. Rehab, no a teďka po Nico Santosovi, ještě předtím, než si dáme pecku In My Head, tak je tu další charismatický hlas. A dost možná jeden z nejvíc charismatických hlasů na současný hudební světový scéně. Tohle není nikdo jiný než Regan Bowman.

0: Co jsme slíbili, to jsme doručili. Rehab s hitem In My Head na Hit Radio City. Za chvíli už pro vás máme další hity, teď ale naše informační okénko. Je tu Dominik a doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na dálnici D5 ve směru na Prahu. Počítejte s kolonou od 8. kilometru, zdržení je kolem 20 minut. Dalších zhruba 25 naberete v koloně na Pražském okruhu, která začíná u D5 a táhne se k 16. kilometru. Ve směru od D1 je na okruhu kolona na 20 minut od Lochkovského tunelu za sjezd do ulice k Barandovu a na Nuselském mostě máme nahlášeno 10-minutové zdržení ve směru do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Tramvaje ode dneška kvůli opravě trati nejezdí v úseku Újezd Lazarská. Výluka se týká 12 linek, náhradní autobusy nejsou zavedeny. Omezení potrvá do 10. srpna. Zítra bude navíc provoz tramvají přerušen i v úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská, a to od 9 do 18 hodin. Praha chystá přestavbu bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Výběrové řízení na zhotovitele už skončilo, o vítězi veřejné zakázky rozhodnou radní města po prázdninách. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Poslední hodiny zbývají do začátku předposledního zápasu fotbalového mistrovství světa. Duel o bronz mezi Francií a Anglií má začít ve 23 hodin našeho času.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Zítra bude v Praze ráno převážně polojasno, jinak čekáme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
9: Hit Radio City. S vámi pořád Tomáš Kočárník a přátelé, Praha jenom kvete, ale asi jinak, než bychom chtěli. Víc povím přesně za dva hity.

Hit Radio City a jak už bylo řečeno, Praha jenom kvete. A teď pro jednu nemyslím okolí hlavního nádraží a jejich divných spoluobčanů. Pražští hygienici totiž oficiálně zakázali koupání v nádrži Džbán na Praze 6. Hod to tady, jak se říká, kvete a jsou tu i synice, ty se vyskytují i v Šeberáku, ale tady jich není tolik, takže to koupání jde, pokud nejste alergici, děti nebo hodně citliví lidé. Jako teď samozřejmě myslím citlivý na pokožku, nikoli citlivý psychicky, to se v podstatě můžete koupat, kde chcete. Jinak, zhoršená kvalita vody je i na Motolském rybníku, nádrži Hostivař ve Vltavě a na Branické pláži. Jo, abychom měli takovou sumarizaci, jako když se teďka podívám z oken, tak aktuálně to na to koupání úplně nevypadá, spíš to byla informace na další dny. Jo, tolik tedy informace o pražských mořích. A to pro všechny, kdo letos neměli ušetřeno ani na Jugošku, že ano.

0: Ella Henderson, Rudiment Lake, společný hit Alibi tady na Hit Radio City. No a my jsme na Facebooku rozjeli takovou zajímavou anketu. My se vás totiž pod příspěvkem ptáme, jestli vám někdy někdo řekl, že se podobáte nějaké celebritě a případně, pokud se tak stalo, tak samozřejmě jaké. Můžete označit i svoji drahou polovičku a říct, které celebritě se podobá, ale tady pozor, byl bych tak nějak velmi opatrný, ať si doma nezaděláte právě třeba na tichou domácnost, že jo? To byla jen taková přátelská rada za účelem nevytváření napnelismu v rodině. Pokud nám tam něco budete pod příspěvek psát, na Facebooku Hit Radio City budeme rádi. No a tady už další hity. Jako první David Guetta a Sia. Další skvělá spolupráce.
1: Hit Radio.

Alex Warren a asi jeho nejslavnější hit Ordinary, s vámi Tomáš, taky hit Radio City a není pochyb o tom, že Japonsko to je technologická velmoc, přátelé. A v této zemi mají speciálně vytvořenou umělou inteligenci, která na internetu cenzuruje automaticky, řekněme, takový eroticky citlivý obsah. Když bych to měl nějak slušně pojmenovat, jo? Cokoliv, co zavání nějakou erotikou, nahotou a takhle, umělá inteligence automaticky zacenzuruje. No a teď začala cenzurovat na fotografiích krk Donalda Trumpa. Který holt s věkem vypadá tak jako... No víme, jak mužský krk zejména s věkem vypadá. Ve starším věku povisle a dejme tomu, že to může vizuálně připomínat umělé inteligenci určitý objekt mužského rozmnožovacího ústrojí. Chápeme se. Každopádně teď můžeme pouze a jedině doufat a držíme si všichni na světě palečky, aby se to Donald Trump nedozvěděl. Jinak podle mě reálně hrozí další.

Na Hit Radio City s vámi teď taky Pink a její hit Runaway. Já doufám, že máte fajnový sobotní podvečer, to pražský počasí je takový tam zpátky, chvilku prší, chvilku svítí sluníčko. Každopádně, ať děláte cokoliv a pevně věřím, že jste se dneska nikým a ničím nenechali vytočit, protože je sobota a podle výzkumu je obecně tak sobota brána jako ten nejvíc pozitivní den v týdnu. Jo, nevím, jak to máte vy, ale prostě statisticky, i když statistika nuda je, to hod takhle vychází. To znamená, zrovna dneska se nechat vytočit není úplně moudrý. Já už za malou chvíli se s vámi budu muset rozloučit, ale ještě nám zbývá nějakých posledních pár společných minut a tak můžeme právě teď vyrazit na další hity. Že věci některý jsou nevím, na YouTube má tahle pecka víc než 94 milionů shlédnutí. Jako co by za to jiný světový kapely a zpěváci a zpěvačky dali? Tohle je Škvor a jejich síla starých vín. Právě teď pro vás na Hit Radio City.

0: kapelou se tady dneska společně rozloučit. Tohle je Nirvana s vámi tady na Hit Radio City. No a je tu okamžik, kterého já osobně jsem se bál, ale musím jít pryč, protože se blíží 18. hodina a to znamená pouze a jedině to, že už nebudete poslouchat moje žvatlání, ale jen a jen naše společné hity. Chci vám popřát krásný víkend, ať děláte cokoliv, ať pracujete, či odpočíváte, či vás čeká dovolená, užívejte si to a ideálně mějte dobrou náladu. Za mikrofon se za vámi vrátím zase příští sobotu po 13. hodině. Mějte se nádherně a hlavně říkám to velmi často a rád, buďte na sebe hodní. A buďte hodní i na lidi, kteří si to, tak říkajíc, úplně nezaslouží. Já vím, je to těžký. Loučí se Tomáš Kočárník, za chvíli budou nejnovější zprávy, no a po celé třeba DJ Sammy, Justin Bieber nebo kapela Krištof. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. V pražské zoo se narodilo 5 gepardích mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
2: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
1: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30.
3: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

několik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.